0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop, všechno dobré.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme.

0: five words in heavy doses.
1: Vážení zákazníci. Vybírejte zboží za skvělé ceny.

28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

parko a sváteční šaty, dřevá spocený tváře. Dobře vím, co se bude dít, vík už se v ohradě spíná, kravce ten může jít.

šaty, oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou lidí, jsem jak ta zahrada stíná.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme!

55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

0: Cože?
1: Ještě jednu sloku.
0: A proč bys přidávala sloku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je to třeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít, já už bych radši spíval refrén.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.
1: Ooh, here's another one rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, třívrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoláte 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, třívrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90 nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, třívrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90.

za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán, Hurikán, Hurikán.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion, Koko nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork, Nym 2, bonbóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí, 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zpátky nás tří.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět se

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám. Jsem neboštík, jsem pod dnem. Co pak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil, kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mě řekl, kdo mi...
1: Šar bez lesku.
0: Říkal jste něco,
1: pláč bez cestu.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
1: Bez potrestu.
0: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
1: Měl bych se vzdálit.
0: Nik vidím to, co mě okradlo.
1: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL

144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina,

Já doufám, raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoláte 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí. Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí, 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, tého z

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

aby všem to bylo jasné. Pomáhám druhým a ta profese mě baví, já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel, nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně, lásko, říct?

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry, bylo to nad jeho

0: les se vrací v očích sů. Tohle je ráno, čas žít.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

jasný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma!

nebo co mají vlastně v Mexiku, kde je ten chlápek s foťákem, měl tě fotit čert ho vem, proč měl jeho kufr?

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Cinecom.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
2: Coop, všechno dobré. Hm?

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky, vybrané druhy, z běžných 99,90 za 79,90. Kofola, vybrané druhy, 2 litry, z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka, mražený kornout, vybrané druhy, z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active, vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3 vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy, 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva, 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

si za něj vykoupíš. Jo. Jo, karton na obourek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak,

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy si
1: nakoupíš. Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

0: cit.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí. Kinder čokoláte 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

smooth. I walk into the town.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, třívrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.
1: Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína. Z poskytnuté výstrahy věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion, Koko nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork, Nym 2, bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí, 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré. If this world is wearing...

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, třívrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop!

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Libušíně. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Aviváš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL, 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy, 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, třívrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Aidam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Anything you want. Money, fame, and all it brings.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion Coco nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork Nym 2 bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90, Orion Coco nebo Milena vybrané druhy za 12,90, Štork Nym 2 bombóny vybrané druhy za 14,90, Pedro Pendreky vybrané druhy 80 gramů za 16,90, Rabi Bubble vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Kóp. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váha lapárky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Maršál karibský rum Dublon, půl litru za 199,90. Varoma ocet, 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic, 250 ml plech za 9,90. Coop Premium, 3vrstvé kuchyňské utěrky, 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland, dětské vlhčené ubrousky, 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo Perličky, vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout, vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Bref Power Active vybrané druhy, 2x 50 gramů v balení, z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Lay's chips nebo Styx, vybrané druhy za 24,90. Kiry z tvarohu a smetany, vybrané druhy, 100 gramů za 29,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Krásno, královská šunka, 100 gramů za 18,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Domestos Extended Power, vybrané druhy, 750 ml za 39,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky k oslavám Dne dětí Kinder čokoládě 100 gramů za 39,90. Orion, Koko nebo Milena, vybrané druhy za 12,90. Štork, Nym 2, bombóny, vybrané druhy za 14,90. Pedro Pendreky, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Rabi Bubble, vybrané druhy 0,75 litrů za 57,90. Sladká tečka tyčinka s kokosovou příchutí, 100 gramů za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Javořické párky z Kostelce za 11,90. Krahulecký princ za 24,90. Stejnek štýrská klobása za 19,90. Dle gusta vepřová šunka standardní za 16,90. Leko cikánský šál za 20,90. Mů písecké špekáčky za 14,90. Váhala pečený bochník za 21,90. Krásno šunková klobása za 18,90. Nebo vodňanské kuře kuřecí prsní šunka standardní za 13,90. Coop. Všechno dobré.

lochu žádný strachy. Jseš kovboj v Colorédu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Váhala párky se sýrem 100 gramů za 18,90. Madeta 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Madeta Lipánek trvanlivé mléko, vybrané druhy 250 ml za 9,90. Nescafé ledová káva, vybrané druhy 250 ml plech za 29,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko smetanový jogurt bílý, velké balení, 380 gramů za 19,90. Sladká tečka sušenky s náplní XXL 144 gramů za 19,90. Dle gusta zelí vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Marshall karibský rum Dublon půl litru za 199,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Power Magic Energy Drink Classic 250 ml plech za 9,90. Coop Premium 3-vrstvé kuchyňské utěrky 2x16 metrů v balení za 44,90. Babyland dětské vlhčené ubrousky 72 kusů v balení za 21,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hotová jídla vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Lenor Avivaš nebo perličky vybrané druhy z běžných 99,90 za 79,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 19,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy z běžných 12,90 za 9,90. Brev Power Active vybrané druhy 2x 50 gramů v balení z běžných 39,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Bohemilk, farmářské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 24,90. Madeta 30% Ajdam vážený, 100 gramů za 11,90. Míša zmrzlina vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Orion lentilky Hexatuba vybrané druhy 28 gramů za 14,90. Jihlavanka espresso nebo kréma intenze, zrnková káva 750 gramů za 269 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.